0: Nominalni popusti u Vitapuru. Plažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmatrace dodatnih 10% popusta. Vitapur HR.
1: Stala se vám nehoda a naléhavě potřebujete pomoc? Ať se nacházíte kdekoliv, zavolejte linku 112. Hovor je zdarma, opatrujte se a zodpovědně si užijte dovolenou. Klidné a bezstarostné prázdniny vám přeje Ředitelství civilní ochrany Chorvatské republiky.

miliarie, sebesedy, sebesedy, čo ste vy zrekli, ako rieky skrôz lieme, sotekle i si púty, časté ich iskali. Nabida nás do naše krágy dohájali, otrde ste groty zidali. Na